0: Macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho véi, macho Aí, Vili, segura que lá vai, Vili. Aí, Vili. Dá um jeito, Vili. Fala comigo, Vili. Grande abraço pra amiga Angelina, toda a turma lá da Casa de Carne União em Risaquinha.
1: Programa percorrendo os bairros da cidade.
0: Pra chegar agora no nosso querido bairro Funcionários. E... alô, galera do Bafu! Estamos chegando neste clima assim, cadê a vinhetinha? Cadê a vinhetinha?
1: Qual é o bairro que você vai chegar agora?
0: Estamos chegando!